0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: To je krásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové

0: umělecké období.
1: Who's painting?
0: Pro malíře, kteří malují obrazy.
1: So old life is age is also beautiful.
0: Ten i starý život je krásný.
1: Don't think that always young, young, young.
0: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco.
1: Young and yin, both they are together.
0: Yang a yin, obojí patří k sobě.
1: So, this is the beauty of the old life.
0: Čili listopad je krása starého života.
1: Not only the trees getting color.
0: A nejenom, že se zbarvují stromy.
1: But we also get color.
0: Ale i my měníme barvy.
1: And God is working for everyone.
0: A Bůh pracuje pro každého.
1: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
0: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
1: It's a beautiful half hair is a white and half hair is a black.
0: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
1: So if you want to see the beauty of the life.
0: A když tedy chcete vidět krásu života.
1: Then don't put the colors in the hair.
0: Tak si nebarvěte vlasy.
1: So why we put the color?
0: Proč si barvíme vlasy?
1: Must be some desire we have still.
0: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
1: And as long as you have a desire.
0: A dokud máte touhy, přání.
1: You can't proceed towards the higher consciousness.
0: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
1: The fashion.
0: Móda.
1: This fashion is killed the people.
0: Móda zabíjí lidi.
1: And you know how much. Of course, the fashion is supporting the economy.
0: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
1: But which economy?
0: Ale jakou ekonomiku?
1: Your home economy, your economy is not in good condition.
0: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
1: So how much we use for the different things?
0: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
1: And lot of things with chemical.
0: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
1: So very expensive maybe makeup things.
0: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
1: Mostly when you go to the airport.
0: Většinou, když jedete na letiště.
1: And you go towards the gate.
0: A jdete k bráně.
1: Then there is no access, free access.
0: Tak nemůžete jít volně jen tak.
1: You have to go through all kind of shops.
0: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
1: Chocolate, alcohols.
0: Čokolády, alkohol.
1: And many others.
0: A spousta dalšího.
1: So there is also for the color.
0: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
1: So I went to see.
0: A já jsem se na to šel podívat.
1: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
0: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
1: Because it is easy to make tilak.
0: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
1: So I said I need two colors.
0: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
1: One is the, like three, like this.
0: Jednu na ty tři čáry na čele.
1: And then one to do it like this.
0: A potom další odstír na tečku tilak.
1: So the person said to me.
0: A ta prodavačka mi říkala.
1: Swamiji, this tilak will be very expensive.
0: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
1: So such expensive.
0: Čili je to opravdu velmi drahé.
1: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
0: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
1: For what?
0: A k čemu?
1: And when you evening wash your face.
0: A když si večer tu tvář umyjete.
1: And look in the mirror.
0: A podíváte se do zrcadla.
1: You get depression.
0: Dostanete depresi.
1: You get a depression.
0: Dostanete se do deprese z toho.
1: Tomorrow I will practice yoga.
0: Zítra začnu cvičit jogu.
1: And in the morning you are lazy.
0: Ale ráno jste líní.
1: And again.
0: A znovu.
1: And money is gone.
0: Peníze jsou pryč.
1: And the skin is hanging and hanging.
0: A kůže na obličeji visí stále víc.
1: So yoga helps.
0: Yoga pomáhá.
1: Really, if you practice every day.
0: Pokud cvičíte každý den.
1: And use less these chemical things, makeups.
0: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
1: You will have beauty.
0: Budete krásný.
1: Because the skin itself keeps the beauty.
0: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
1: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
0: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
1: it's not good.
0: Tak to není dobré.
1: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
0: Ten nejlepší makeup je.
1: There is little alcohol.
0: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
1: Maybe very fine quality alcohol.
0: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
1: And that will dry skin.
0: Ale stejně vysušuje pokožku.
1: Then you have to put again cream.
0: A tak znovu musíte si mazat krém.
1: Then again you will dry.
0: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
1: So you become dependent.
0: A vy se pak stanete závislí na těch prostředcích.
1: I tell you my own experience.
0: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
1: When I came to Europe.
0: Když jsem přijel do Evropy.
1: And people used to give me nice cream.
0: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
1: So put the cream on the skin and on hands.
0: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
1: On my foot.
0: A na chodidla.
1: After 1 month,
0: a po měsíci,
1: I couldn't refuse.
0: Jsem nemohl odmítat.
1: Myself.
0: Sám už jsem nemohl
1: I couldn't
0: odmítat.
1: Sleep without putting cream on my foot sole.
0: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
1: Years and years.
0: Trvalo to roky.
1: I said no, I don't want this.
0: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
1: I don't want.
0: Tak to nechci.
1: So I went to sleep.
0: A tak jsem šel spát.
1: Without cream.
0: Bez krému.
1: You will not imagine.
0: Nedokážete si představit.
1: 3 o'clock morning.
0: Ve 3 hodiny ráno.
1: I had to put a cream to sleep.
0: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
1: Till 3 I couldn't sleep.
0: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
1: And I said no, I will not have cream.
0: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
1: Go bathroom, come back.
0: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
1: Little water on the foot soles.
0: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
1: Again dried.
0: A znovu byla vyschla, vysušena.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the foot.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo veliké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days, I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody gave this Diet Coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
1: A bottle of the Diet Coke.
0: K posteli a spolu s lahví dietní koly.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhu, že mu už na něm nejsem závislý.
1: And if the

0: And oil.
1: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
0: Pure oil.
1: Čistým olejem.
0: Sesame oil, olive oil.
1: Může to být sezamový olej, olivový olej.
0: Different kind of oil.
1: Různé druhy olejů.
0: Pure oil.
1: Ale aby byl čistý.
0: Cold pressed.
1: Zastudena lisovaný.
0: That is very healthy for the skin and for everything.
1: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
0: So the best thing is.
1: Tak nejlepší je.
0: To save your money.
1: Ušetřit peníze.
0: You should use little real oil.
1: A používat jenom trošku skutečného oleje.
0: Not that orange oil.
1: Ne, aby tam byly různé přídavky.
0: Mango oil.
1: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
0: Švečken oil.
1: Olej ze švestek.
0: There is all very something is inside, blended.
1: To už jsou různé takové směsice.
0: Are you all my girls, boys? Good journey.
1: Šťastnou cestu.
0: Less makeup.
1: A méně makeupu.
0: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
1: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
0: Our skin.
1: Regeneruje naši pokožku.
0: It is great support for our gland systems.
1: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
0: Organs.
1: Pro všechny orgány.
0: Blood circulations.
1: Pro krevní oběh.
0: And what is we need the blood circulation?
1: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
0: And with too many creams.
1: A když máte pak příliš mnoho krému,
0: our skin can't breathe properly.
1: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
0: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
1: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
0: It is not true.
1: Ale není to pravda.
0: It's blocking.
1: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
0: so,
1: blokují.
0: Clean nicely.
1: Čili hezky se umejte.
0: If it is possible with natural soap.
1: Pokud můžete, tak nějakým přírodním
0: neem soap.
1: Třeba neemový.
0: And then take little sesame oil.
1: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
0: Olive oil.
1: Nebo olivového.
0: Pure oil.
1: Aby to byl čistý olej.
0: And little bit put it on the skin.
1: A trošku si můžete namazat pokožku.
0: It will make your skin most beautiful again.
1: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
0: And practice.
1: A cvičte.
0: When we practice the asanas.
1: Když cvičíme asány.
0: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
1: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
0: He doesn't use so much cream.
1: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
0: No, he don't use.
1: Nepoužívá žádné.
0: Except on his skins. Except on his skin.
1: Kromě na sebe.
0: But Vivek Puri told you yesterday.
1: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
0: So you see the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
1: Mahamandaleshwar Vivek Puriji nepoužívá žádné krémy.
0: Except.
1: Kromě.
0: Ice cream.
1: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
0: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
1: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
0: So ice cream is okay.
1: Čili zmrzlina je v pořádku.
0: It's sugar.
1: Je v ní cukr.
0: It's sweet.
1: Je sladká.
0: Who don't eat sugar?
1: Kdo nejí cukr?
0: Will get diabetes.
1: Dostane cukrovku.
0: Yes. I gave up sugar in 1978.
1: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
0: And I got diabetes in 1998.
1: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
0: Because I didn't eat sugar.
1: kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.

0: My cholesterol went high.
1: Cholesterol mi stoupl.
0: Because I gave up eating ghee.
1: Protože jsem přestal natural jíst ghee.
0: In 1981.
1: V roce 1981.
0: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
1: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
0: There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: And many therapeutics.
1: A mnoho terapeutů.
0: I don't compare with the doctors.
1: Já se nesrovnávám s žádnými
0: lékaři. I am not a doctor.
1: Sám nejsem lékař.
0: But I can tell you.
1: Ale můžu vám říct.
0: We should have a natural food.
1: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
0: We need.
1: Potřebujeme.
0: We need, otherwise, body will produce itself.
1: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
0: So when you don't eat sugar,
1: jinak si to tělo začne samo vytvářet.
0: Body will produce the sugar.
1: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
0: when
1: si
0: you don't
1: začne
0: eat
1: vyrábět.
0: Oil and butter,
1: když nebudete jíst žádné tuky, oleje,
0: then body will produce the fat inside.
1: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
0: So our habit, our diet is very important.
1: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
0: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
1: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
0: But limited.
1: Ale určité omezené množství.
0: And yoga practice.
1: A cvičit jogu.
0: Yoga is really a beautiful diet for the body.
1: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
0: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
1: Veškerý systém žláz tím prospívá, celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
0: People want to do quickly.
1: A lidé chtějí cvičit rychle.
0: But it has no effect.
1: Ale to nemá ten účinek.
0: That's why slowly.
1: Proto pomalu.
0: But you should have to do in such a way.
1: Ale měli byste cvičit
0: tak. That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
1: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
0: So this depends on the teacher.
1: A to závisí na cvičiteli.
0: And we have in Yoga Hidden Life hundreds of teachers.
1: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
0: They are very, very good.
1: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
0: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
1: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
0: And if they went to some other kind of practice,
1: kdybyste šli cvičit někam jinam,
0: they were frightened.
1: Tak by vás to vyděsilo.
0: And came back again.
1: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
0: So you are practicing, but do something more.
1: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
0: Less chemical.
1: Méně chemikálií.
0: And less makeups.
1: Méně makeupu.
0: You should make up a little bit, okay, no problem.
1: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
0: Make up your mind.
1: Zase nejde přeložit.
0: That you will practice.
1: Mějte rozhodnou mysl, že budete
0: you will
1: cvičit.
0: Use less chemical things.
1: A používejte méně chemikálií.
0: You will use natural things.
1: Používejte přirozené věci.
0: And instead of making makeup.
1: A místo toho, abyste se malovali.
0: You will practice two asanas more.
1: Můžete přidat dvě asany.
0: That will regenerate our tissues again.
1: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
0: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
1: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
0: They can't become young.
1: Nemůžou omládnout.
0: Maybe one or two.
1: Možná jeden nebo dva.
0: If you can make all people young.
1: Ale kdyby omládli úplně všichni.
0: Then I will believe, no Santi?
1: Pak bych tomu věřil.
0: Otherwise, one is doing only to become young and this and that, what is use of this?
1: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
0: Sooner or later we have to say bye bye.
1: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
0: So practice yoga.
1: A tak cvičte jogu.
0: So there are exercises for the face.
1: Jsou i cvičení na obličej.
0: When you do

0: syasana.
1: Když například cvičíte matsyasánu,
0: then you don't know how your face muscles are also stretching.
1: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
0: When you are rolling the neck,
1: když
0: the face muscles also.
1: Kroužíte krkem, tak to také
0: when
1: má účinek na
0: we
1: obličejové
0: bend forward,
1: svaly.
0: The blood circulation is applying.
1: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
0: So there are many, many postures which is good for the body.
1: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
0: So let's make a sankalpa.
1: A tak si dejme sankalpu.
0: That I will practice 1.5 hour asanas.
1: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
0: Whole year this year.
1: Celý rok letos.
0: Whole year.
1: Celý rok.
0: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
1: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
0: That's it. I always give you the short cut.
1: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
0: And pranayams.
1: A pranayam.
0: So, always yoga practice should make us happy.
1: Cvičení jogy by nám mělo přinášet štěstí,
0: relaxed,
1: uvolnění
0: and more energetic.
1: A víc energie.
0: Food.
1: Potrava, jídlo.
0: Yeah. Now I was disappointed.
1: A teď jsem byl zklamaný.
0: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
1: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
0: Half cup, but brown sugar.
1: Půl lžičky hnědého cukru.
0: And Janis has brought organic brown sugar.
1: A Janis Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
0: That is a little expensive.
1: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
0: And it was in Katori, in cup.
1: A bylo to v misce v Katori.
0: Sugar, brown sugar.
1: Byl tam ten hnědý cukr.
0: And in one plate.
1: A talířek.
0: And it was in the frame of the window.
1: A bylo to před oknem.
0: And he forgot to close the window.
1: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
0: And the rain came.
1: A přišel déšť.
0: So some water drops fell into the katori.
1: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
0: On the half side.
1: Jenom na polovinu té misky.
0: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
1: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
0: And then can Janeshwari came?
1: Pak Janeshwari Puri přišel.
0: And he was surprised.
1: A byl překvapen.
0: In Swamiji's room is miracle.
1: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
0: I filled the cup katori full of the brown sugar.
1: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
0: And a half is white and half is brown.
1: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
0: So the it was a brown color on the sugar.
1: Čili ten cukr byl jenom obarven.
0: Moment, listen.
1: Poslouchejte dál.
0: So it was from India.
1: Byl to cukr z Indie.
0: So everybody blames the India.
1: Čili teď všichni obvinují Indii.
0: Yes. So then I came to Vienna.
1: A vrátil jsem se do Vienny.
0: I told Mansa Devi brown sugar.
1: A řekl jsem Mansa Devi, ať mi přinese hnědý cukr.
0: It was in vape.
1: Bylo to ve vapu.
0: Ve from they call bio shop.
1: Bylo to z bio obchodu.
0: From Vienna.
1: Z Vídně.
0: They brought the brown sugar.
1: Až odtamtud mi dovezli.
0: I said, let's make experiment.
1: Já jsem řekla, tak uděláme takový experiment.
0: And I put 1 spoon water on that sugar.
1: A nalil jsem 1 lžičku vody do toho hnědého cukru.
0: It became so quickly white.
1: A ten tak rychle zbělal.
0: My beard took 15-20 years to get white.
1: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
0: So, brown sugar, there must be brown sugar.
1: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
0: But for businessmen doesn't matter.
1: Pro obchodníkům je všechno jedno.
0: So best is the good.
1: Že nejlepší je gul.
0: Gul, that is from the cane sugar.
1: To je z třtinového cukru.
0: That's very healthy.
1: A to je pak zdravé.
0: So every day one should have at least 20 gram sugar.
1: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
0: In 24 hours.
1: Za těch 24 hodin.
0: And one tablespoon ghee.
1: A jednu čajovou lžičku ghee.
0: Sometimes two teaspoons sugar is healthy.
1: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
0: With the coffee.
1: Třeba do kávy.
0: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
1: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
0: Sometimes it's okay.
1: Někdy je to pořádky.
0: So please eat.
1: Čili prosím, jeste.
0: Eat solid and good food.
1: Jeste kvalitní, dobrou stranu.
0: Not junk food.
1: Ne, nekvalitní potraviny.
0: And then walk.
1: Pak choďte na procházky.
0: Do every day asanas, 1.5 hours.
1: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
0: In 4-5 months.
1: Za 4-5 měsíců.
0: You will be different.
1: Za 3-4 měsíce budete jiný.
0: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
1: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
0: Once I heard of your music.
1: Jednou jsem poslouchal hudbu.
0: A folk song.
1: Byla to lidová píseň.
0: Long ago.
1: Už je to dávno.
0: It was a cassette.
1: Bylo to na kazetě.
0: Someone gave me.
1: Někdo mi ji dal.
0: From Slovakia.
1: Někdo ze Slovenska.
0: And so one singer, one girl was singing.
1: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
0: And then I told what she's singing.
1: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
0: And that girl was singing
1: a.
0: That I have no money.
1: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
0: My family is not so rich.
1: Moje rodina není tak bohatá.
0: But every day my cheeks are nice red.
1: Ale každý den mám krásné červené tváře.
0: Because I wash with the cold water.
1: Protože si je meju studenou vodou.
0: With cold snow water.
1: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
0: So look, cold water wash nicely.
1: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
0: And go in bright sun.
1: A pak jít na jasné slunce.
0: So body manage everything good, nice way.
1: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
0: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
1: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
0: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
1: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
0: And especially they said, I didn't read, people told me.
1: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
0: the sauces,
1: že zvlášť párky.
0: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cow's meat.
1: Maso z krav a z kos.
0: So many causes the cancer.
1: Že je příčinou rakoviny.
0: Thanks to God.
1: Díky Bohu.
0: That we are healthy.
1: Díky Bohu jsme zdraví.
0: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
1: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
0: Definitely we are not happy.
1: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to kdokoliv.
0: We make thoughts.
1: Tak se nad tím zamýšlíme.
0: And that devil, cancer.
1: Ten ďábel rakoviny.
0: Is with us.
1: Je s námi.
0: In our body.
1: Je v našem těle.
0: Or on our skin.
1: Je i třeba na naší kůži.
0: And we can't get rid of that.
1: A my se ho nemůžeme zbavit.
0: Look what a Maya of the God.
1: Jaká je to Boží Maya?
0: And maybe in

0: past was also cancers.
1: Možná v minulosti byly také rakoviny.
0: But not so much.
1: Ale ne v takovém množství.
0: Now is every third person.
1: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
0: Is diagnosed. So this is in the food.
1: A to všechno je v potravě.
0: It was not so much meat eaten in past.
1: Dřív se tolik masa nejedlo.
0: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
1: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
0: A very nice vegetarian cooking book.
1: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
0: So people were not eating so much.
1: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
0: And people loved their animals.
1: A milovali svá zvířata.
0: They loved the cows, they loved the goats.
1: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
0: But now we don't have cow.
1: Ale teď žádnou krávu nemáme.
0: We don't have goat.
1: Nemáme ani kozu.
0: But we have the meat.
1: Ale máme maso.
0: And you don't know.
1: A nevíte.
0: How animals killed.
1: Jak to zvíře zabili.
0: How the animal was fed.
1: Čím ho krmili.
0: This all comes to us.
1: A to všechno přichází k nám.
0: And lot of pollution.
1: Spolu s velkým znečištěním.
0: We cannot stop.
1: Nemůžeme to zastavit.
0: We have no power to tell those big companies to stop.
1: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím
0: But
1: přestali.
0: We can stop eating.
1: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
0: It's our body, our health.
1: Je to naše tělo, naše zdraví.
0: And we can practice.
1: A my můžeme cvičit.
0: So definitely yoga will keep us healthy.
1: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
0: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
1: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
0: So when you have 3 hours a day for yoga.
1: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
0: How many hours in year?
1: Kolik hodin to bude za rok?
0: About 40, how many hours?
1: Kolik hodin?
0: How many?
1: 1,080.
0: 1,000? Let us say 1,100.
1: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
0: Can you practice continuously 1,300?
1: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
0: No.
1: To ne.
0: But when you do every day,
1: ale když budete cvičit každý den,
0: that will keep you healthy.
1: Tak to vás udrží při zdraví.
0: To be honest.
1: A abyste byli poctiví.
0: I must begin to.
1: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
0: Yes. But I can only begin if you do.
1: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So you know there's a dog school? A school for the dogs.
1: Víte, že existují psí školy?
0: So when two dogs are doing, following the master.
1: A když dva psi tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
0: Then second also do.
1: Tak ten třetí se také přidá.
0: So when you all will do.
1: Když vy všichni to budete dělat?
0: I will also do.
1: Tak já se taky přidám.
0: So let's say next time.
1: Tak řekněme, že příště.
0: Wish you all the best.
1: Teď vám přeju všechno nejlepší.
0: Many, many blessings.
1: Mnoho požehnání.
0: On the day of our beloved Guruji.
1: Den našeho milovaného Gurujiho.
0: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
1: Velice brzo bude Diwali.
0: And wish you happy Diwali.
1: A tak vám přeju šťastné Diwali.
0: Diwali is as Christmas.
1: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
0: Ram Navami is also like a Christmas.
1: A Ram Navami je také jako Vánoce.
0: So every day is a festival.
1: Každý den je nějaký svátek.
0: Guru Nanak said.
1: Guru Nanak říkal.
0: Sada Diwali sant ke. For the saints every day is Diwali.
1: Pro světce je každý den Diwali.
0: Sato bar tehvar and seven days of the week.
1: Všech těch 7 dní v týdnu.
0: Is a festival.
1: Každý den je svátek.
0: Every day is Diwali.
1: Každý den
0: and whole week is a festival.
1: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
0: For whom?
1: Pro koho?
0: Yogi practicing.
1: pro toho, kdo cvičí.

0: kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole family.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all friends,
0: rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is a very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Po veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sat together.
0: Jsme si sedli společně.
1: Had stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast bread and butter.
0: No, opečený chléb.
1: And toasty. I like it almost cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really? So when I eat there one week in Czechoslovakia olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: One month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So, eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

0: inclusive.
1: Hari Om, dear friends, and thank you.
2: Hari Om, drazí přátelé.
1: And thank you very much for this opportunity, Avatar Puriji. And we have the very, very great news that was planned already for not only 4 years, but already for decades.
2: A tak děkuji za tuto příležitost a máme skvělou zprávu, která přicházela ne roky, ale desetiletí.
1: That in Hungary, in our city, next to Budapest, it is called Erd.
2: A že v Maďarsku, ve městě vedle Budapešti, které se jmenuje Erd.
1: We bought one ashram for yoga in daily life as a community.
2: Jsme koupili pro nový ashram pro komunitu jogy v denním životě.
1: It was really a dream that came true.
2: Byl to opravdu sen, který se naplnil.
1: And somehow it was quite magical how it happened.
2: A bylo to svým způsobem magické, jak se to stalo.
1: And it is a plot, it is a yard with 1500 square meters.
2: Je to pozemek o rozměrech 1500 čtverečních metrů.
1: With one small house with 60 square meters.
2: A malý domek 60 metrů čtverečních.
1: And of course we already bought it and paid with the help of the Bhaktas. From local Bhaktas, from Erd and from all over Hungary.
2: A už jsme to koupili a zaplatili díky pomoci jednak Bhaktů místních z Erdu a také Bhaktů z celého Maďarska.
1: So in this way we are very thankful and let me express on behalf of the Erd Society and Hungarian Yoga in Daily Life for all donators and all who were supporting this project.
2: A tak jsme velice vděční a dovolte mi poděkovat všem, ať už to yoga v denní životě v Erdu nebo celé yoga v denní životě v Maďarsku a všem, kteří na to přispěli a darovali.
1: And it is an international donation campaign already because some friends from abroad, from Slovenia, from Austria, from Serbia, even from Australia, they donated some amount for this project.
2: A už je to i mezinárodní projekt, protože na to přispěli i přispěl někdo ze Slovinska, z Rakouska, dokonce z Austrálie někdo přispěl na tento projekt.
1: And you know that buying an ashram, it is one thing.
2: A víte, že koupit ten ashram, to je jedna věc.
1: But the other hand, to start it, that is another thing.

0: each.
1: A za ty kuličky by to bylo 20 euro za každou.
0: So if you have the will and wish, we are welcome. We are very thankful and grateful for this.
1: A pokud tedy máte to přání a tu vůli, tak bychom byli za to velice vděční.
0: And one friend just made a special for these days a special surface online.
1: A jeden z našich přátel udělal pro tento účel speciální online stránku.
0: And if you don't have cash, then you can use this one with QR code and with your mobile telephone, mobile
1: pokud
0: phone.
1: Nemáte hotovost, tak můžete pomocí toho QR kódu zaplatit přes mobil.
0: So if you just come to me or we will put it in somewhere under yard, maybe in Ganesha shop.
1: Tak my buď to přijďte za mnou, nebo to tam umístíme v Ganesha shopu na prvním nádvoří.
0: If Kiranji agrees, of course.
1: Pokud Kiran souhlasí.
0: Then you can come with your phone, you just scan it and you will have the page for donation in euro, in Czech crown, in Hungarian forint, whatever.
1: Prostě když si naskenujete ten kód do mobilu, tak vám to otevře stránku, kde můžete zaplatit ať už eury, koruny nebo forinty.
0: So thank you very much for your attention and for your time.
1: Tak děkuji vám za vaši pozornost a za váš čas.
0: And if you will and wish to support this project, thank you very much.
1: A pokud byste to podpořili, tento projekt, tak děkuji.
0: Adio. Thank you.

0: Jai Vishvaguru Mahamandaleshwar Shri Pujya Swami Tarpuriji Maharaja Ki Jai.
1: I'm very happy to see Kripa Puri with us here.
2: Jsem velice šťastný, že tu s námi vidím Kripa Puriho.
1: He is now in the, we shouldn't say it, but he is in the transition period.
2: Neměli bychom to říkat, ale také je v tom období přechodu.
1: Somewhere in between.
2: Někde mezi.
1: But he is happy to see Mahaprabhuji.
2: Ale je šťastný, že uvidí Mahaprabhujiho.
1: And we would like to thank him for all that he has done for all of us.
2: A chtěli bychom poděkovat za všechno, co pro nás udělal.
1: He says that it's his last Guru Purnima.
2: Říká, že je to jeho poslední Guru Purnima.
1: But the doctors already said long time back.
2: Ale to říkali doktoři už dávno.
1: But he's still sitting here.
2: A pořád tady sedí.
1: And now the doctors said one, two more weeks.
2: A nyní doktor říká jeden, dva týdny ještě.
1: But still we thank him for all the seva.
2: Ale děkujeme mu za všechnu sévu.
1: And I still wish to see you when I come back from India. So
2: a ještě se těším, že až se vrátím z Indie, že se zase uvidíme.
1: Not going so soon.
2: Ne, neodcházej tak brzo.
1: So, yeah. You have some strength to talk?
2: Máš sílu něco říct, mluvit?
1: 2 minutes.
2: Dvě
1: sit,
2: minuty.
1: There, sit.
2: Zůstaň sedět. Na 2 minutky sedněte, mikrofon, prosím.
3: Hari Om, drahí bratři a sestry.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
3: Jsem velmi šťastný, že jsem to ještě zvládl.
2: I am very happy that I have managed.
3: Bylo to těžké, ale velmi jsem toužil vás vidět.
2: It was difficult, but I was longing very much to see you again.
3: Vidět krásný ašram.
2: And to see this beautiful ashram.
3: Jsem velmi vděčný každému z vás za vašu podporu a modlitby.
2: I am very grateful to each of you for your support and for your prayers.
3: A samozřejmě vám všetkým, kteří jste nás sem přivedli.
2: And of course to all of you who have guided us here.
3: A kteří nás chráníte.
2: Who are protecting us.
3: A kteří nás budete vědět po všechny další životy.
2: And who will guide us through all our lives to come.
3: Největší vděka nášmu Vishvaguruji-mu.
2: And the highest gratitude to our Vishvaguruji.
3: Je málo takých svatých a čistých bytostí a doufám, že v budoucím životě se znovu stretneme.
2: Such great pure spiritual beings are very rare and I do hope I can meet him again in my future life.
3: Děkujem velmi pěkně.
2: Nechtěj příští život, zůstaň v míru.
3: Thank you. Děkujem.
2: Thank you.
3: Děkujem.

Někdo, kdo byl jeho studentem, chtěl by se podělit o něco? Nějak jeho přátelé?

0: Hari Om, dear friends, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, drazí přátelé, drazí bratři a sestry.
0: We are really strange group.
1: Jsme opravdu zvláštní skupina.
0: First we listen from Tiagpuri how they bought the ashram.
1: Nejdřív jsme si vyslechli od Tiagpuriho, jak koupili ten ashram.
0: Now is something completely strange for me.
1: A nyní je pro mě něco úplně zvláštního.
0: But I'm very happy.
1: Ale jsem velice šťastný.
0: Because really it is important to tell such a good stories, such a good words to person still when he is with us.
1: Protože je velmi důležité tato krásná slova sdílet, říkat tomu člověku, dokud je s námi.
0: Because we are whole life in the somehow like a waiting room.
1: Protože celý život jsme v takové nějaké čekárně.
0: We wait for better moment.
1: Čekáme na lepší okamžiky.
0: We wait for tomorrow I will tell to that person what I think.
1: Čekáme tak zítra tomu člověku řeknu, co si myslím.
0: But in the end we don't have a time.
1: Ale nakonec na to není čas.
0: In the end everything happens so quick.
1: Nakonec se to všechno stane tak rychle.
0: That we are surprised that we didn't have time to tell somebody that we love.
1: Jsme překvapeni, že nemáme čas říct někomu, že ho milujeme.
0: That we are thankful for something what he do for us.
1: A že jsme vděční za něco, co pro nás udělal.
0: And I think that illness sometimes is a great opportunity to reset.
1: A myslím si, že někdy nemoc je taková skvělá příležitost, jak se znovu, jak se pozastavit.
0: We learn from Vishwa Guruji that it is three point in our life when we turn to spirituality.
1: Od Vishwa Gurujiho jsme se naučili, že jsou tři okamžiky v životě, kdy se obracíme k duchovnosti.
0: First time is something around 14 years.
1: Prvním je něco, když mám kolem 14 let.
2: Thank you so much. Okay.
0: And yes, of course. Yes, and good journey. Good journey. Yes, we have a few times in life, a few points when we are able to change our life. First is something around 14 years when we first time put a question meaning of life.
1: Máme takové okamžiky, kdy se ten náš život může proměnit. První z nich je kolem 14, kdy si poprvé začneme klást otázku o významu života.
0: Second time is when our friends.
1: A druhý okamžik je.
0: Second time is when we are serious ill in our life.
1: Když jsme v životě vážně nemocní.
0: When our friends start to pass away.
1: Když naši přátelé začnou umírat.
0: And last time is when we passed away.
1: A poslední,
0: in that moment is too late to change anything.
1: Je, když my sami umíráme, ale v té chvíli už je pozdě cokoliv měnit.
0: And never wait for the better moment.
1: Nikdy nečekejte na lepší okamžik.
0: Because if we will wait for the better moment,
1: pokud čekali na to, až to bude lepší,
0: who knows what will be?
1: Kdo ví, co vlastně bude?
0: We wait. I must say one what really happens in my life.
1: Musím vám říct, co se děje v mém životě.
0: I was on the first summer seminar with Swamiji.
1: Byl jsem na prvním letním semináři se Swamijím.
0: It was in Rajac 1984.
1: Bylo to v Rajacu v 1984.
0: And you know, somehow happens that I walk alone with the Swamiji through the forest.
1: Že jsem šel se Swamijím sám lesem.
0: And Swamiji asked me different things, and in the end he asked me Do you want to wear orange dress?
1: Svamiji se mě ptal různé věci a nakonec se mě zeptal, chceš nosit oranžové oblečení?
0: And I said, yes, Svamiji, but first I want to finish school.
1: A já jsem řekl, ano, Svamiji, ale nejdřív chci dokončit školu.
0: And we walk peacefully till 10:30 when start lecture.
1: A tak jsme v klidu došli a došli jsme až půl desáté, kdy začala přednáška.
0: And on that lecture Swamiji start to talk one story.
1: A na té přednášce Swamiji začal vyprávět jeden příběh.
0: And you know that story because of that I will be short.
1: A ten příběh znáte, tak proto ho zkrátím.
0: It was a story about one farmer.
1: Byl to příběh o jednom sedlákovi.
0: Who gave the eating and sleeping to some sadhu.
1: Který nechal nocleh a nějak jídlo jednomu sadhuovi.
0: And that Swamiji said to that man after a few days of being with him, okay, you are not old, but now you are passed in the next ashram. Go with me.
1: A ten Swamiji potom po několika dnech říká tomu sedlákovi, tak teď už jsi starší, teď už přechází do dalšího ashramu, tak pojď se mnou.
0: And that farmer say, oh, Swamiji, I would like.
1: A ten
0: but,
1: sedlák říká, moc rád bych, ale.
0: But.
1: Ale.
0: You know that Swamiji very like this but.
1: A víte, že Swamiji tohle ale měl rád.
0: But I need to marry my son.
1: A musím oženit svého syna.
0: Okay. Dobrá. After few years, same Swami.
1: A po několik letech stejný Swamiji.
0: Came to the same house.
1: Přišel do toho stejného domu.
0: And ask, where is your father?
1: A ptá se, kde je tvůj tatínek?
0: And that young boy, now married, said, oh, he was working very hard for me. He arranged my marriage and after that passed away.
1: A ten mladý muž říká, no, on pracoval velice tvrdě, všechno zařídil moji svatbu a po té svatbě zemřel.
0: And that night that Swamiji was meditating.
1: A v noci ten Swamiji meditoval.
0: And tried to see where that farmer finished.
1: A hledal, kde ten sedlák skončil.
0: And he realized that that farmer is now the ox.
1: A uvědomil si, že teď je tím volem.
0: And he came to that ox and asked, look.
1: A přišel k tomu volkovi a ptá, říká mu, podívej.
0: Come with me in ashram and you will be free.
1: Pojď teď se mnou do mého ashramu a budeš osvobozen.
0: Yes, Swamiji, I would like.
1: Ano, moc rád bych, Swamiji.
0: But.
1: Ale.
0: Now my son have a lot of death.
1: Ale
0: debt.
1: Můj syn má teď mnoho dluhů.
0: And I want to help him.
1: A já mu chci pomoct.
0: And in that moment I was so laughing to that story.
1: A v té chvíli já jsem se k tomu příběhu velice smál.
0: Because I realized that a few minutes ago I said the same things to Swamiji.
1: Protože mi došlo, že před pár minutami jsem Swamiji mu říkal to samé.
0: Yes, Swamiji, but.
1: Ano, Swamiji,
0: I want to finish school.
1: Já chci dokončit školu.
0: My school was 25-30 years, I don't know how long wait.
1: Já nevím, jak dlouho jsem pak čekal, 25-30
0: let. Better than that farmer.

0: životě vždycky čekáme na nějakou vhodnější příležitost.
1: And this situation today is so beautiful, so nice.
0: A ta situace dneska je tak krásná, tak milá.
1: Because we didn't wait for the next moment.
0: Protože jsme nečekali na další okamžik, další příležitost.
1: We make just now.
0: Učinili jsme to právě teď.
1: We make just do it.
0: Jenom prostě to udělej.
1: And that is important for our spiritual life.
0: A to je pro náš duchovní život
1: důležité. We learn from Vishwaguruji that yogi.
0: Učíme se od Vishwagurujiho, že yogi.
1: When go out of his house.
0: Když vyjde ze svého domu.
1: He never know. Maybe he will not come back.
0: Nikdy neví, jestli se tam ještě vrátí.
1: Not that you will die, but maybe you will go somewhere else.
0: Ne, že byste zemřeli, ale možná odejdete někam jinam.
1: And when you close your eyes,
0: pak zavřete oči.
1: You never know when and how you will open your eyes.
0: A pak nevíte, kdy a jak ty oči zase otevřete.
1: And that is not phobia in the fear.
0: A to není ale potřeba se toho bát se strachem.
1: But for utilize on the good way our life.
0: Ale využít svůj život dobrým způsobem.
1: We don't have time for gossiping.
0: Nemáme čas na pomluvy.
1: We don't have time for I like him, I don't like him, I will tell later.
0: Nemáme.
1: We don't have time. That is the stupid things.
0: Čas na to říkat, toho nemám rád, toho mám rád, tomu to řeknu, neřeknu.
1: Imagine how many how much time we lose on that stupid things.
0: Představte si, kolik času vyplýtváme na těch hloupostech. Já taky.
1: I remember our friend Surya from Novi Sad.
0: Vzpomínám si na našeho přítele Suryu z Nového Sadu.
1: He was a chemist.
0: On byl chemik.
1: And he made a lot of invention.
0: A udělal mnoho vynálezů.
1: And before he ending his life,
0: než skončil jeho život,
1: he told to me,
0: řekl mi,
1: where I will finish that during the meditation I was meditating not the solving the problem of chemistry.
0: Kde já skončím, když jsem v meditaci vždycky řešil ty chemické problémy?
1: Because during the kriya, you know.
0: Během kriji, víte.
1: During the kriya you have so great idea, yes.
0: Máte vždycky ty nejlepší nápady.
1: Yes, yes. Ano. You solve problems during the kriya.
0: Během kriji vyřešíte všechny problémy.
1: So good idea come to you.
0: Přijdou vám takové skvělé nápady.
1: But kriya is not for that.
0: Ale na to kriya není. Na to kriya není.
1: Kriya is for something else.
0: Kriya je na něco jiného.
1: And really try to utilize our time.
0: Opravdu snažte se využít ten svůj čas.
1: And that is the main thing what really Vishwaguruji teach us.
0: A to je to, co nás Vishwaguruji učí.
1: How they say it, carpe diem.
0: Jak se říká carpe diem.
1: Yes. That is the very important thing. Not for the stupid things.
0: To je důležité, ne na hlouposti.
1: He love me, he's against me, that organization is not good, this organization is not good, etc., etc.
0: Tenhle mě miluje, tam mě nemají rádi, tady jsou proti mě, tady jsou se mnou, a tak dále.
1: In the end is only important what is in me.
0: Nakonec je důležité, co mám v sobě.
1: What I manage in my life.
0: Co jsem dokázal v životě.
1: Not material?
0: Ne materiálně hmotně.
1: Because they said that Alexander the Great.
0: Říká se, že Alexander Veliký.
1: When he passed away, before he passed away,
0: he said. Když umíral, tak řekl.
1: Put in front of my body doctors.
0: Dejte k mému tělu lékaře.
1: Cover me with the blanket.
0: Zakryjte mě dekou.
1: And put that my palm is open.
0: A nechte, ať mám otevřené dlaně.
1: Doctor will not help me.
0: Doktoři mi nepomůžou.
1: And I will not take anything with me.
0: A já si sebou nic nevezmu.
1: Only what we will take with us.
0: Jediné, co si sebou vezmeme.
1: Is the wisdom.
0: Je ta moudrost.
1: Is spiritual grow.
0: Je duchovní růst.
1: And really what Avatar Puriji said.
0: A co říkal Avatar Puriji opravdu?
1: We expect that we will during our life pass away during our life.

0: life have this atamgyan moksha. You know what Swamiji said?
1: Že během tohoto života získáme atamgyana. A víte, co říkal Swamiji?
0: Not wait for better moment, not wait after death.
1: Nečekejte na lepší okamžik, nečekejte až po smrti.
0: But now.
1: Ale teď.
0: And what means our spiritual development?
1: A co znamená náš duchovní rozvoj?
0: We just saw few minutes ago.
1: To jsme viděli před několika minutami.
0: When people want to be with you,
1: když lidé chtějí být s vámi,
0: when people talk good about you,
1: když o vás lidé mluví hezky,
0: and when really feel good in your presence,
1: a když se cítí dobře ve vaší přítomnosti.
0: That means that we manage something in our life.
1: To znamená, že jsme v životě něco dokázali.
0: Sridipna Bhagavana ki jai.
2: It was a very beautiful 3 weeks.
1: Byly to velice krásné 3 týdny.
2: And felt like at home because it is our home.
1: Cítil jsem se tu jako doma, protože je to náš domov.
2: We'll miss all of you, but we'll take all of your love to Gurudev and all of your pranams to Gurudev.
1: Budete mi všichni chybět, ale všechnu vaši lásku a pozdravy vezmu ke Gurudevovi.
2: And I'll be back in 1 week.
1: A za týden jsem zpátky.
2: So we will see each other very soon.
1: Takže se velice brzy zase uvidíme.
2: Till then, enjoy with Mahamandalesh Swami Vivek Puriji Maharaj.
1: Tak zatím se radujte s Mahamandaleshvan Vivek Purijim.
2: Enjoy with yourself.
1: Radujte se sami se sebou.
2: Don't be too mean to yourself.
1: Nebuďte na sebe příliš přísní.
2: Smile more.
1: Více usmívejte.
2: Be happy.
1: Buďte šťastní.
2: And enjoy life.
1: A užívejte si života.
2: Guru Kripa hi kevalam. So when we have Gurudev's Kripa, when we have Gurudev's blessings, then us disciples are in that ultimate bliss.
1: Když máme Gurudevovo požehnání, Guru Kripa, tak my žáci jsme ve svrchované blaženosti.
2: And I'll bring some good prasad for you from Gurudev.
1: A já vám přinesu nějaký dobrý prasad od Gurudeva.
2: So much love.
1: Tak mnoho lásky.
2: Many blessings from Gurudev.
1: Mnoho požehnání od Gurudeva.
2: And exactly in 12 hours or something I'll be already up.
1: A za 12 hodin už budu někde nahoře.
2: So, see you in 1 week.
1: Takže se uvidíme za týden.
2: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahenmahesha gaurabrahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti hi Sadgurudev Bhagavan ki jai. Aap sab bhakto ki jai. Har namah.

0: us.
1: A je toho ještě by bylo potřeba hodně vysvětlování.
0: And one point was very good, why vegetarians are gaining kilos.
1: A jeden bod byl velice zajímavý, proč vegetariáni tloustnou.
0: The meat eater anyhow they gain a lot.
1: Ty, kdo jedí maso, ty tloustnou tak jako tak.
0: So yes, we consume lot of dairy products.
1: Jíme hodně mléčných produktů.
0: After Mr. Squirrel's telling that we can use only 200 gram milk.
1: A pan, jak pan Škvařil doporučil, že nám na den stačí 200 ml mléka.
0: Oh God, I wish I would not have come here.
1: A teď si přeju, abych to býval neslyšel.
0: I am the milk drinker.
1: Protože já jsem, já rád piju mléko.
0: So we have to overthink this, okay?
1: Takže o tomhle musíme zapřemýšlet.
0: And now I think tomorrow again we will give him the opportunity, ask him kindly if he can give us one lecture about five different diseases, which kind of food one should use.
1: A tak myslím, že na zítra bychom mohli poprosit pana Škvařila, nebo manžela Škvařila, jestli by mohli zase nám dát přednášku na pět různých nemocí a jaká jídla používat.
0: So you can choose five diseases.
1: Takže vy si vyberte pět příkladů nemocí.
0: Let's say blood pressure.
1: Například krevní tlak.
0: Or skin disease.
1: Nebo kožní choroby.
0: Or gastric problems.
1: Nebo problémy s trávením,
0: Our eyes are getting weaker and weaker.
1: Nebo při oslabení zraku.
0: You see the young kids now they have the reading glasses.
1: Už vidíte, že teď už malé děti nosí brýle.
0: And you are not old, but you are young also, but not so young also, and you don't use the glasses.
1: A vy jste mladý, ale ještě už ne tak mladý jako ty děti, a stále brýle nemáte.
0: And your whole family is very healthy.
1: A celá vaše rodina je velice zdravá.
0: So definitely there is something. So you can give some advice for the special health purpose to cook certain food.
1: Takže určitě v tom něco bude, tak jestli byste mohl dát rady k určitým zdravotním problémům, zdravotním situacím z hlediska výživy,
0: so looking forward tomorrow, okay?
1: Takže se na to těšíme.
0: And also our dear guest who is with us are the friends through the webcast.
1: A taky naši drazí přátelé, kteří se dívají přes webcast.
0: They can also write if they have any questions or opinions.
1: Pokud mají své určité názory nebo otázky, mohou je napsat.
0: So we will give it to Mr. Squirrel.
1: Předáme je panu Škvařilovi.
0: And answer will be given.
1: A dostane se vám odpovědi.
0: Thank you, welcome you all.
1: Děkuji a všechny vás tu vítám.
0: And the next webcast will be about let's say 1.5 hours.
1: A další přenos bude, řekněme, za hodinu a půl.
0: Till that, wish you good appetite.
1: Do té doby vám přeji dobrou chuť.
0: God bless you all.
1: Bůh vám všem žehnej.
0: And thank you once more, Jariska.
1: Ještě jednou vám děkuji.
0: And what is his name?
1: Jak se jmenujete vy?
2: Jaroslav.
0: Jaroslav. I know him 25 years and don't know the name.
1: 25 let se známe a pořád neznám jeho jméno.
0: Thank you, Hari Om.

0: गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर आल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many they are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách, a je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With their drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that they are all have inside in stomach that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma yogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally, they also said the yoga, and we also did the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně, jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams. We should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the sat yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii a tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět satya jogu.
0: And someone who they learn yoga and knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there's some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: na obloze bude na chvilku

0: budou na chvilku mraky.
1: And suddenly all clouds are gone.
0: A najednou zmizí.
1: That is a different.
0: A to je pak jiné.
1: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
0: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
1: And everyone have knowledge.
0: A každý má nějaké poznání.
1: That's we call the knowledge.
0: Říkáme tomu poznání.
1: And everyone have different knowledge.
0: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
1: Also the little children.
0: I malé děti.
1: 3-4 children. About 2-3 years.
0: 2-3 roky.
1: Staré. 2 years.
0: Dvouleté, tříleté.
1: 5 years.
0: Pětileté.
1: 10 years.
0: Desetileté.
1: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
0: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
1: And they are happy.
0: A jim se to líbí.
1: We are happy.
0: A my jsme šťastní také.
1: Finally it will come one day all into one.
0: A nakonec všichni pak budou jedno.
1: And so that is that we have to concentration and help and respect.
0: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
1: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
0: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
1: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
0: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
1: But when you have the guru,
0: ale když máte gurua,
1: then you have the guru.
0: Tak máte gurua.
1: And let's say Guruji passed away.
0: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
1: And we are still here.
0: A my tu zůstali naživu.
1: But guru is not died.
0: Ale ten guru nezemřel.
1: Body has gone.
0: To tělo odešlo.
1: And he's all the times with us.
0: Ale on je stále s námi.
1: Like our Alakpurijis.
0: Jako náš Alakpuriji.
1: From the Satyugas.
0: Ze Satyayugi.
1: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
0: Treta yugi, Kali yugi.
1: All is one parampara.
0: A je to jedna parampara.
1: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple
0: a ta tree. Parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
1: And that tree is about 8 years or 100 years old.
0: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
1: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
1: the colors and big, how it is roll very good.
0: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
1: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
0: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
1: And they were about died.
0: A potom zemřeli.
1: But continues the apple is going.
0: Ale ta jablka dál rostou.
1: So that is one Guruji.
0: Takže je to jeden Guruji.
1: Guruji physically is not there.
0: Fyzicky už tam není.
1: But his blessings always in your house.
0: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
1: in your disciples.
0: A ve vašich žácích.
1: And when we tell someone,
0: a když někomu řekneme,
1: now your Guruji is not here, he passed away.
0: Teď už tady tvůj Guruji není.
1: And other comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more because your Guru is not anymore and you are only and nothing.
0: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
1: That's called dualism.
0: Tak to je dualismus.
1: And when the dualism is,
0: a když přijde dualismus,
1: then is fight.
0: Tak přijde boj.
1: It's not good.
0: A není to dobré.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem,
1: we should practice.

0: bychom měli cvičit.
1: And we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
0: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
1: But of course your disciples, and they should be not that, okay, I will go there, that is a better one, other can dance very better, other can sing one can better. This no, one should not take.
0: Ale ti žáci by neměli být takový, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
1: So one is dancing.
0: Když někdo tancuje.
1: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
0: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
1: Or singer.
0: Nebo zpěvák.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: So there are and good. The one have to dance with this. It's a good.
0: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
1: But our children have only that one own mother.
0: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
1: And then their children.
0: A jejich děti.
1: Also have the grand that grandmother.
0: Mají také tu babičku.
1: So this is one root.
0: Takže je to jeden kořen.
1: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
0: A v tom kořenu to je, a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
1: So paramparas.
0: Takže parampara.
1: And unfortunately.
0: Bohužel.
1: In last centuries.
0: V posledních staletích.
1: Slowly, slowly, the human lost.
0: Pomalu to lidé ztratili.
1: So they are not there enough.
0: A nejsou v tom dostateční.
1: And that's why there is dualities.
0: A proto je tady dualismus.
1: And then my countries and your countries and their countries.
0: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
1: Then my street.
0: Moje ulice.
1: My village.
0: Moje vesnice.
1: My farm.
0: Moje farma.
1: All we are different. Change it.
0: Takhle to rozdělujeme.
1: So we should come together.
0: Takže měli bychom přijít.
1: And we should help them also.
0: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
1: There are people eating in one table.
0: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
1: And one was coming first time there.
0: A jeden z nich tam byl poprvé.
1: So he was taking little.
0: Tak si bral jenom trochu.
1: And just little and this.
0: Trochu toho, trochu toho.
1: Because he's ashamed.
0: Protože styděl se.
1: That is, oh God, this person is eating too much.
0: A říká se, tamhle ten člověk jí hodně.
1: But others say, no, no, please take.
0: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
1: That we have to do.
0: A tak se musíme chovat.
1: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this coming on eating there.
0: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
1: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and they should not criticize.
0: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
1: and when they criticize,
0: tak by neměli kritizovat.
1: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
0: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
1: So, one should not criticize.
0: Čili člověk by neměl kritizovat.
1: Criticize means your heart is burning.
0: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
1: And all like your kidneys.
0: A i já.
1: All this, everything is going down.
0: Všechny orgány jdou dolů v těle.
1: Every nerve systems.
0: Nervový systém.
1: Eyes.
0: Oči.
1: In whole body.
0: V celém těle.
1: We are losing something.
0: Něco ztrácíme.
1: And when we are very happy,
0: a když jsme šťastní,
1: we said, we have more blood inside coming.
0: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
1: Therefore, first learn this.
0: A tak se prosím tohle naučte jako první.
1: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
0: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
1: And we have the yogic books.
0: Máme k tomu jogové knihy.
1: And of course the doctors and professors and this they also have very much knowledge about this.
0: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
1: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
0: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
1: And other people who's first time, they will cut many nerves.
0: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
1: So doctors, surgeons.
0: Takže lékaři, chirurgové.
1: They are great people.
0: Jsou skvělí lidé.
1: Our Holy Guruji said.
0: Náš Holy Guruji řekl.
1: The doctor is next to God.
0: Lékař je hned po Bohu.
1: That these doctors and professors and they can live our life.
0: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
1: And they will try. And while dying that your soul is going out, they can bring again in.
0: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
1: Because soul, as long as body is there.
0: Protože dokud je tam ještě tělo.
1: There are two. One is called the soul want to go like the stars falling.
0: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
1: But there is attachment.
0: Odchází, ale je tam připoutanost.
1: And that is like sometimes gum, you know.
0: A to je taková jako žvíkačka.
1: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes in the. This way, this one soul is also going out and out.
0: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
1: And so that how to separate.
0: A jak tedy to oddělit?
1: And there are two.
0: Tak jsou dvě možnosti.
1: Suddenly one comes back after the dead body.
0: Najednou člověk se vrátí zpátky.
1: Again they are life.
0: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
1: And others.
0: A jiní.
1: Doctors.
0: Lékaři.
1: Surgeons.
0: Chirurgové.
1: They can hold this life.
0: Tak ti mohou zadržet ten život.
1: So I said only from my side.
0: Takže já to řeknu jenom za sebe.
1: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
0: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
1: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
0: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci.
1: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
0: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
1: Technologies and the doctorate, they will take immediately bring there in the hospital, and 99% they can. Let us again life.
0: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
1: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
0: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
1: And painful.
0: A v takových bolestech.
1: But still now they can. Give such an injection, so they don't feel the pain.
0: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
1: And they can make depression everything needed.
0: A mohou všechno zašít.
1: So my soul live, the soul is round and round the body.
0: Takže ta duše je kolem těla.
1: And some it comes again from the doctor said it has died.
0: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
1: And after few minutes.
0: A po pár minutách.
1: He's again in the body.
0: Je už ta duše zpátky v těle.
1: There are many people.
0: Je mnoho takových lidí.
1: There is also one doctor.
0: A také jeden lékař.
1: And he's in New Zealand or. America,
0: je v Americe,
1: Washington,
0: ve Washingtonu,
1: and there is one man, and he was in many countries he went.
0: A ten jel do mnoha zemí.
1: And he asked many someone who was died and again came in body in body.
0: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
1: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
0: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
1: And he has beautiful book. He have now books, two books.
0: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
1: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
0: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
1: So it is true.
0: Takže je to pravda.
1: So this life is going that and we should be in this life.
0: Takže ten život probíhá, měli bychom
1: and further comes and go.
0: A zároveň pak zase přichází a odchází.
1: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
0: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
1: On the road we keep so many animals or creatures died.
0: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
1: And some they are hidden, they fall down, other things that is dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
0: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
1: About 2 years ago, I think, or end of last year.
0: Asi před 2 lety nebo koncem minulého roku.
1: Here in Strilki ashram.
0: Tak tady v ashramu ve
1: Strilka. We were walking to go to the forest.
0: Jsme měli procházku do lesa.
1: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
0: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
1: And some car was hit by one bird.
0: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
1: And bird fall down.
0: A ten pták spadnul.
1: And little light. So the second car did not hit him again.
0: A to další auto ho ale už nepřejelo.
1: I said, well, I think he's still alive.
0: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
1: So they took it. I told them.
0: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
1: And I said, put it him on the, our boundary.
0: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a šramu.
1: Our fence.
0: Na plot.
1: So we put it there.
0: A tak jsme ho tam dali.
1: Others said, this died. This.
0: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
1: Well, we went walking.
0: A pak jsme teda se procházeli.
1: And then we were sitting there.
0: A seděli jsme tam.
1: It was summer time.
0: Bylo to v létě.
1: Or winter? Summer. And then I said, may some cat or somebody will come and eat the.
0: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba.
1: Or is he died?
0: A sežere ho, anebo už zemřel.
1: So one went again there.
0: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
1: And while one was coming, suddenly the bird flight.
0: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
1: The birds can again come in life again.
0: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
1: Many, many times it is said like this.
0: Mnohokrát se to tak stalo.
1: Anyhow, so the soul, the jiva.
0: Takže ta duše, jiva.
1: He like his house as our body.
0: Je to jako to tělo je jako dům.
1: And then when he's suffering, he want to go out.
0: A když trpí, tak se.
1: But attachment is there.
0: Odejít, ale je tam připoutanost.
1: And so it is said better is not to put in earth but cremator.
0: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
1: Then they know this jiva, potom this soul,
0: ta jiva,
1: because there's nothing and they go.
0: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
1: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
0: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti ním.
1: So there are many, many techniques.
0: Takže je mnoho různých technik.
1: Similarly, there is one yoga,
0: a proto je
1: name yoga.
0: A podobně jeden název yoga.
1: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
0: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
1: And they know and they are doing good things.
0: A vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
1: Bhakti yoga, jnani yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga techniques.
0: A ještě víc je jogových technik.
1: But we cannot all learn and practice.
0: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
1: We can learn.
0: Můžeme se to naučit.
1: But we cannot all practice.
0: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
1: And one need not.
0: A ani není potřeba.
1: We have to have one.
0: Musíme mít jedno.
1: So Holy Guruji said one in all and all in one.
0: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni
1: so,
0: v jednom.
1: Everyone of you are here.
0: Takže vy všichni, co tady
1: you
0: jste.
1: You have also your some kind of feeling techniques.
0: Máte
1: and
0: nějak,
1: you are practicing this.
0: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
1: And so I today was the because the pranayam.
0: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
1: And different kinds of pranayams.
0: A ty jsou různé druhy.
1: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
0: A pak jsou různé druhy zvuku také.
1: And this many different kind of sounds.
0: A ty různé druhy zvuku.
1: It is a certain of the nerve systems.
0: Tak souvisí s nervovým systémem.
1: And this kind of sound coming from the brain.
0: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
1: But it is said it's from the nabi.
0: Ale říká se, že je z nábí.
1: And from this nabi is going vajranadi.
0: A z nábí jde vajranadi.
1: And many all what we have.
0: A různé další, co máme.
1: And so we have some kind of pranayam.
0: Takže máme určité pranayamy.
1: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
0: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
1: Now we all are hanging on this one.
0: A my se držíme tady těch.
1: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
0: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
1: But there is someone.
0: Ale je někdo.
1: They are really have this is a science.
0: Který opravdu to bere jako vědu.
1: And so, for example, let's say the pranayama.
0: A tak třeba řekněme pranayama.
1: And in this pranayama is also like the sound.
0: A ve které je také zvuk.
1: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
0: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
1: Na brahmari is like a bees.
0: Tak brahmari je jako včely.
1: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
0: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
1: And so it is that is coming and taking the nektar.
0: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
1: So mother is that giving flowers.
0: Takže matka dává ty květiny.
1: Energies.
0: Energii.
1: Honey.
0: Med.
1: And the one comes sound. And that takes the sound milk.
0: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
1: So when we go to the pranayams.
0: Čili když jdeme na pranayamu.
1: And today I taught someone technique something.
0: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
1: And so it is called brahmari.
0: Takže říká se tomu brahmari.
1: And it is through our fingers.
0: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
0: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
1: Now this have a sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the brahmari,
0: ten zvuk,
1: pranayam.
0: Pranayam je brahmari.
1: There are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
0: Nails
1: very big and very nice red or yellow rang.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
1: So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nails.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát.
1: Don't put so much nails, otherwise you can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk.
0: Then it is when we do deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďko.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes.
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: stále. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.

0: ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému ja.
0: Salutations to Srila Purji Siddha Pit Parampara.
1: A pozdrav Sri Alakpurji Siddha Pit Parampara.
0: My dandavat pranam to Abhidhavar Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Purji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Guru Devovi Svámimu Maheshwaranandžimu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Somji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Somji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinasha buddhi, which means in times of despite, in times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinasha kale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Sati Yuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy Shakti sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní

0: Vorové nemají.
1: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
0: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
1: But God gave us something which other creatures do not have.
0: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
1: Something in between our two ears.
0: A to něco je mezi našima ušima.
1: Which is?
0: A to je?
1: Brain, buddhi.
0: Mozek buddhy.
1: You know why God gave us two ears?
0: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
1: Any guesses?
0: Zkuste si tipnout.
1: Put information in one and throw it out the second one, no?
0: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
1: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
0: Ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
1: But most of the time we bypass the processing part.
0: Ale my často vynecháme to vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
1: That's why the awareness is missing in us.
0: Chybí nám vědomí, bdělost.
1: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
0: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
1: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
0: A which is dangerous. Když sedíme, někdy se to stane, dokonce když řídíme auto.
1: That's I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that and you're awake, you're driving, but you don't realize anything and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
0: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
1: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
0: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
1: You just zone out and then you are not sleeping. You are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
0: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
1: That's why awareness is very important.
0: Proto bdělost je velice důležitá.
1: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
0: Cokoliv, co děláme, měli bychom to dělat vědomě, bděle.
1: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
0: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
1: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
0: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
1: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
0: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
1: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule because we are leaving tomorrow.
0: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
1: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
0: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
1: How many of us are truly aware of what is happening around us?
0: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
1: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
0: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
1: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still, it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
0: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
1: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
0: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
1: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah, yeah.
0: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
1: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
0: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
1: If we are studying, our focus on the studying.
0: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
1: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
0: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu, ani tady, ani nikde jinde.
1: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
0: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
1: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
0: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
1: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
0: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
1: You know what's the easiest technique to fall asleep?
0: Víte, jaká je nejsnažší technika, jak usnout?
1: Do meditation and mala.
0: Začít meditovat s málou.
1: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
0: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
1: Why? Because that is sometime, that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
0: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
1: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
0: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, ta bdělost je důležitá.
1: Awareness towards the certain thing that we are doing.
0: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
1: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
0: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
1: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
0: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
1: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
0: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
1: Doesn't matter what.
0: Ať už je to cokoliv.
1: Because without bhava, that seva is incomplete.
0: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
1: Without the devotion,
0: bez oddanosti,
1: the bhakti, the sadhana is incomplete.
0: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
1: And without faith and understanding and surrenderness,
0: bez
1: it's also incomplete.
0: Víry, bez víry, bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
1: Because this mind is the one who is restless, not the body.
0: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
1: The atma is always in peace.
0: Atma je vždy v míru.
1: But the mind makes it restless.
0: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
1: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
0: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
1: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
0: Už celá sobota uplynula.
1: See, when you are Less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
0: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
1: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
0: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, a já řeknu dobrá.
1: That's why I like less of planning and just going with the flow.
0: A proto rád méně plánuji a nechám to

0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: Ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were 4 children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: 4 brothers go in different directions.
1: 4 bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
1: A i když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Volt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together.

0: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
1: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
0: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
1: Four of us.
0: Byli jsme tam čtyři.
1: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
0: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
1: Talked a bit.
0: Povídali si.
1: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
0: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
1: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
0: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
1: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
0: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
1: So even the space where we are living, it should be open.
0: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
1: As many walls, that many barriers.
0: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
1: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
0: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
1: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
0: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
1: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
0: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
1: Or anything. What holds us together is the love.
0: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
1: The bhava.
0: Ta bhava.
1: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
0: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
1: And if we can love someone else that much as much as we love ourselves, that also makes a change.
0: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
1: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
0: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
1: We accept ourselves and then we accept others.
0: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
1: What is it said? Vasudeva? Kutumbakam. Which means the world is one family.
0: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jedna rodina.
1: Why is it said ahimsa paramo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them, and where there is atma, there is paramatma.
0: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma, a kde je atma, tam je paramatma.
1: Now this time is still very good.
0: A v této době je to ještě dobré.
1: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
0: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
1: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
0: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
1: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
0: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
1: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
0: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
1: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
0: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
1: And then what did Lord Krishna say?
0: A co říká pán Krishna?
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
0: říká, že když je dharma ohrožena,
1: when dharma needs protection,
0: když je potřeba ochraňovat dharmu,
1: when dharma turns into adharma,
0: když se dharma mění v adharmu,
1: then I shall incarnate.
0: Tak potom se inkarnuje.
1: But who protects the dharma?
0: Ale kdo ochraňuje dharmu?
1: Us.
0: My.
1: Dharmo rakshati rakshataha. The one who protects dharma, dharma will protect that.
0: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
1: But if we all are adharmis, then what will happen?
0: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
1: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Sri Ram was known as.
0: A proto Bhagavan Sri Ram byl znám jako.
1: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Sri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
0: Jako Dharmaraj neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
1: You know what's a darbar?
0: Víte, co je to darbar?
1: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
0: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
1: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
0: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
1: So in Ayodhya, Bhagavan Sri Ram had his Ram darbar.
0: A tak v Ayodhi měl i Sri Rama svůj Ram darbar.
1: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
0: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, je, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
1: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
0: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
1: Living and dedicating the life for others.
0: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
1: The king, the saint,
0: král, světec.
1: Their own lives are not for themselves, it is for others.
0: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
1: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
0: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
1: Not much.
0: Ne moc.
1: For personal time, there is no personal time.
0: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
1: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
0: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
1: Because our life is for all the people.
0: Protože jeho život je pro druhé.
1: That's how life is.
0: Tak takový by měl být život.
1: So in the Rama Darbar every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
0: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřebovat rozhodnout.
1: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Sri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
0: A už byl jednoho dne večer, tak Rama poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagavan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagavan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakshman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagavan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come, he's waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.
0: A on vejde, pokloní se.
1: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
0: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
1: But at that time humans were huge, so anything is possible.
0: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
1: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
0: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
1: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
0: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
1: You see how good we are.
0: Víte, jak na tom jsme dobře.
1: But you can learn something from Shivji's family.
0: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
1: What is the mode of transport for Ganeshji?
0: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
1: Mouse.
0: Myška, myš.
1: What does Shivji have around his neck?
0: A co má Shivji kolem svého krku?
1: Snake.
0: Hada.
1: Snake likes mouse.
0: A had si pochutnává na myši.
1: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
0: Yeah, protože hadi loví hlavně myši.
1: Then what is the mode of transport of Kartikeya, the brother of Ganesh?
0: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
1: Peacock.
0: Na pávovi.
1: Peacock likes snakes.
0: A pávy jedí rádi, jedí hady.
1: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so.
0: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
1: Then what is the mode of transport of Mata?
0: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
1: Tiger, lion.
0: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
1: That one eats peacocks.
0: No a ten si rád pochutná na pávovi.
1: And the mode of transport of Shivji?
0: A na čem jezdí Shivji?
1: Nandi.
0: Na Nandim.
1: Also can be eaten by lion, is it?
0: A i toho býka si uloví ten lev.
1: But still they all live in that same space together without harming each other.
0: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
1: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
0: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
1: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devatas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
0: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
1: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
0: To znamená Bůh všech bohů.
1: You know why?
0: A víte proč?
1: Because in every family there is one or two being worshipped.
0: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
1: Vishnuji, Lakshmiji, two.
0: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
1: Then you have Indra Bhagavan.
0: A máme Bhagavana Indru.
1: Then you have Agni, fire.
0: A Agniho, oheň.
1: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
0: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
1: But in Shivji's family, look.
0: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
1: Shivji is worshipped.
0: Uctíváme Shivu.
1: His wife Parvati is worshipped.
0: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
1: His son Gajananji is worshipped.
0: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
1: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
0: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
1: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
0: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
1: The brother of Ganeshji, Kartikeya, is worshipped.
0: A jeho bratr Kartikeya je také uctíván.
1: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
0: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
1: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
0: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
1: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
0: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
1: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
0: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jako Shivova rodina.
1: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
0: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
1: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
0: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
1: So, Bhagavan Sri Ram then asked the dog, what do you want?
0: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
1: Justice, my lord.
0: Spravedlnost, pane.
1: What happened?
0: Co se stalo?
1: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
0: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
1: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
0: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
1: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
0: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
1: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
0: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
1: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
0: A pan Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
1: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
0: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, se neschodné zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
1: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
0: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
1: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
0: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
1: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
0: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
1: So suddenly from having nothing, he had everything.
0: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
1: Being the main person, the main priest.
0: Stal se hlavním knězem.
1: Many perks come with that.
0: Mnoho obálek s ním přišlo.
1: He got an elephant, not a pope mobile.
0: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
1: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
0: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
1: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
0: A když dostane se vám dostává víc, než jste čekali, víc než potřebujete, tak co přichází?
1: Pride.
0: Pýcha.
1: Aham, me.
0: Aham, já.
1: Then the ministers and everyone questioned Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
0: A ty ministři a ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
1: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
0: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
1: They called the dog.
0: A tak si zavolali toho psa.
1: And they asked the dog, why did you give this punishment?
0: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
1: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
0: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
1: And because of this ego boost,
0: a protože mi tak narostlo ego,
1: and my karmas,
0: a kvůli své karmě,
1: and what all I did,
0: a co všechno jsem udělal,
1: this is who I am.
0: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
1: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
0: A tomu žebrákovi to došlo a tak se sepětým říkala, takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
1: More than anything is forgiveness.
0: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
1: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
0: Když odpouštíme lidem, není to kvůli nim, ale kvůli sobě.
1: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
0: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
1: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
0: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
1: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
0: Nemusíte se na ně nutit do úsměvů, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
1: And then see and feel that peace which we get inside.
0: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
1: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
0: Je těžké odpouštět.
1: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
0: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
1: So then the dog forgived that priest.
0: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
1: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
0: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
1: But still that beggar was much happier than being as a priest.
0: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
1: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, fal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
0: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
1: So today we discussed unity.
0: A tak dneska jsme mluvili o jednotě,
1: love,
0: o lásce,
1: forgiveness,
0: o odpouštění
1: and
0: a
1: devotion, surrenderness,
0: o danosti.
1: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin maheshago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadev ki devat devdeshwar mahadev ki shudip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की जय हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु
2: की जय।